Starý pán tiše seděl a poslouchal jazz.

za dveřmi zcela mlčky začaly se v klidu řadit do zástupu za

ráda, ale všechno je na svém místě a nikde nejsou žádné chyby, jen zarletou tváře a ty mlčí jako ryby. Něčí kroky mizí v tichu a v tichu.

sčítám pro a proti. No vlastně, co mi zbývá?

Dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věci.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

Tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl,

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud byl je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho 4 muži, mrtví jen. Jako 6. s nimi, s nenabitou zbraní,

Kroužky na vodě, malý kamínek, větší kružnice tvoří. Dokud rychlost má, tak se odráží, v tomto spočívá. Ten, kdo hladině, její svatý klid, svými doteky boří. Nesmí divit se, že vždy nakonec na dně končívá.

Žabky na suchu leží nevinně, napřené vrstvou mléka. Agresivní put zdá se tady být skoro nulový. Nestydatý muž, který pohledem žabku na suchu svléká, nesmí divit se, když ho nakonec sama uloví.

vybírali a pak se posadili pod pietu. Sedíc se pod pietou, spali se omeletou, hlasitě nadávali na pitomou nudu. Čmárali a pak se posadili pod pietu. Sedíc se pod pietou, spali se omeletou.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili na cestu.

rozespátý marně hledám oči tvé. A ve světle bílém pak se v duchu vrátím ve vzpomínkách do dětství. Je to možná sobectví klidně zpívat, přitom výdat

Když mla k večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech. A vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaj si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

Dnes jsem tě potkal ve snu, vykouzlil mi tě přesnou, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, když člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá, v příbytku duše radostně prodlívá. Ale nechci se chlubit, občas zaspomínám na ten tvůj smích a zpěv a slůvka roztomila, která mi mimo jiné tehdy umožnila cítit se mladší, než je datum v kalendáři, byť vrázka malá usadí se v tváři.

Když je mi někdy smutno, koukám do vesmíru, brnkám si na kytaru, ale nechci žádnou díru do světa udělat, chci jen zpívat a hrát svým bližním pro radost. Chci nebe na zemi,

Venezuelu, hej, hej, Marylu. Na té horní palubě tam bourbon teče proudem, dělá skvělý myšlenky a projde každým oudem. Hej, Marylu, sejdem se v Nashvillu, sejdeme se v Nashvillu, hej, hej,

dávno už není, pluje od pramene k moři zapomnění. Na břehu sedí rybář, očima kouká.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

skalami a tušil, že co hledám, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Hej, strojvůdci a železničáři, hej, eisenboňáci, vy hybkáři, vyslechněte si tu hroznou nehodu, která potkala strojvůdce příhodu. Frantově ženě se srdce zachvělo, když jí dával dvě hubičky na čelo, když si bral fajfku a banda s kuskávou, když vyjel s lokomotivou za slávou. Příhoda, vzal banda s kuskávou, příhoda, slavný strojvůdce, příhoda. Vzal banda s kuskávou, se svou mašinou se rozjel za slávou. Franta Příhoda byl strojvůdce jistý, na lokomotivě znal všechny písty, znal z paměti zatáčky a tunely, pod mašinou mu koleje duněly. Několik neděl už jak skon velilo, to bylo Frantovi velmi nemilo. Pražce hnili a pod štěrkem trať měkla, to byl dlužen Příhodovi čert z pekla. Příhoda byl strojvůdce jistý, příhoda, ten znal tunely, příhoda. Byl strojvůdce jistý, pod mašinou mu koleje duněly. Na příhodu zlé počasí neplatí, žene si to 120 potratí. Pasažeři volají, pane strojvůdce, zabrzděte, dítě, jedete moc prudce. Kondukteři klejí a děti pláčí, Příhoda u stroje klidně obáčí. Hajt si zlomíme či nezlomíme vás, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, zlomíme si vás, příhoda. Ten klidně opáčí, vagon s poštou musí vždycky dojet čas. A to už se do zatáčky řídí vlak, to byčovi hrůzou až přechází zrak. Jak ta kouká z budky vidí na dálku, proti směru přijížděti lokálku. Zachraňte Příhodo, volá, skáče ven, stále ještě doufá, že je to zlý sen. Příhoda však ten, dokud je naživu, neopustí svoji lokomotivu. Příhoda, ten klidně opáčí, příhoda, dokud naživu, příhoda, ten klidně opáčí, neopustím svoji lokomotivu. Můžete si jistě všichni představit, že se vlak jenom tak nedá zastavit, že když se srazí dvě lokomotivy, jeden strojvůdce nezůstane živý. Příhodová právě vařila kávu, když dostala o katastrofě zprávu, že jí železnice muže zabila, zaplakala hořce kávu dopila. Příhoda odpočívá v pánu, příhoda, co znal tunely. Příhoda zemřel klidně kránu, a když skonal kolejnice duněly. Hlas lásky a matky přírody nedal spát vdově Franty Příhody. Na světě jí netěšilo vůbec nic, až se vdala za muže od železnic. Příroda, ta se umí ozvat, příroda, a její hlas. Příroda, ta se umí ozvat, těžko jí odolat, když přijde čas.
1: Je krátce po 16:15.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Mám přistotek na tisíc. A chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na poplach.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav, a na místě vždycky první, ten bezejmený dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. A potom přejde ulici ještě mladík s čepicí. A nikdy nechybí dívka s tváří nevinnou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholi. A vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav. A na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, a zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil. A neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překop. Potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazním pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání.

0: těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolí. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází jak poslední host.
1: Poznávám
0: vás, přišel můj čas,
1: jen
0: spad zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte sraz. Tam se skloněný hlav a ve tvářích vidím úsměv. Jsem bezejmenný dav.

Ne každý vládne nad svým osudem. Na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý. Jeden je přepečlivě schovává, druhý se chvástá, když nemůže dál, a jeden je prodává, a druhý jako by se styděl nebo bál. Dřív zpěvem hladil prasklý nároží, kresl po nich tvary plný pocitů. Co se vám v paměti hned uloží, bez žádných povelů, bez žádných zákrytů. Jak tak hrál za ty vajgly z požitků, sádra plakala, že se rozdrolí, žil po nocích ze zbytků.

tak ho pozval jeden švágrů generál za podpis, že mu všechno dovolí. Má armádu a s ní pořád vyprodanej sál, víc než těch, který trochu zabolí. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný. A říkal, že se brzy vrátí, že ví a pozná ty věci falešný.

na dlaní je prý všechno vyrytý. Ke všemu věčně tady vážně nebudem. Příběhy máme v sobě ukrytý.

ulicemi měst a nenašel nic, hoď bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí a bezcílnou se mi zdá jen šlápot pár.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

mě, já vím o něm, on ví o mě. V našem domě, já vím o něm, on ví o mě.

oči, nebe se trhá, jdou hlasy v mlhách, nečekanou, dolů do údolí, mě nedostanou, nejedu na oslovy.

načekanou do údolí nedostanou, nikdy to nedovolím. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona, jsem cesta za ploty. Jsem zakázaná zóna, běžím jako ona. Pomalu otevřít oči, nás nedostanou, čas neotočí.

hlavinka i leco z dalšího bolí. A musí chodit do školy, i když se jí vůbec nechce. V parku je to přece lepší, tam nejsou tak blbí kluci, ačkoliv většina taky. Třeba jeden je úplnej vůl, ale daj se z něj vytáhnout prachy.

je parket plný siluet a tak hned tanči tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

když hltáš, nemůžeš být syt. Zkus všechno zapít.

potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 90 Ledový salát 1 kus za 19,90 a zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

divoženku, vídám jí běhat po stráních. Tvůj smích jako

až rozplyne se v kapradí. Bludičko hledá, víš kam má láska doputuje, směješ se, když tě pohladí.

Smečka z ulice se oknem dívá na stůl a ten je skoro prázdný. Nahnilá jablka a háčkovaná dečka a nad ním hlapač na sny. Krev zatím ještě napůl živá, v kalužích s blátem rve se. Jeden ze slunce unavený a druhý stín svůj neunese. Patrona k nebi vystřelená nese se pyšně plná prachu,

dobře schovaná a kořínek je pořád ještě tuhý. Harpie oči má přilepené na talíři a bezedná má ústa. A maso konečně je na zkus, přesně dle jejího gusta. Po jídle hosté umíjí si úsměv v zrcadle plném tváří. Někteří posté a stále ještě herci, jiní už na poprvé lháři. Patrona k nebi vystřelená, nese se pyšně plná prachu, schovaná v listí po kolena, sní černá země o návratu. Na jedné v cárech visí otrhaný rukáv s pruhem, prapor se zlatým

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok, pořád je co objevovat.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

až k zemi skloň se a s díkem kráse a s básníkem pak proklej bídu světa, kdo vraždil lží i před smrtí dovídá se, že za ním nezůstala.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice řízek z Kralevice smažila, mídlem polila se, potom holila se v poklusu. Vypadala směšně, když se bezúspěšně snažila horní polovici dáti k dispozici cirkusu.

V hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli, vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li, vzal na půdělati, jel si údělati prostředí.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na Vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec,

tak si na něm mého hraj.

chrochty mňou, křičel celý dvůr. A já se rozhlídl a řekl čau, koko řekl kur.

píšu šesté psaní doporučeně. Neteče voda, teče záchod, a co si běhá ve stěně?

0: euro oblak, vták, krák, krák.
1: Folsom Emile Blues.

zad, pod ním tma. Když jsem snídal čbánek piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť má. Když jsem spláchnul

cigaret a písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový den má ve své moci. A pak mi Vánek poslal vstříc tu vůni nedělní, co z horkých ploten voní. A náhle chtěl jsem být za tebou, někde za městem.

kéž mi zvony hraní písní. Na prášek srdce rozmělí. Šel jsem dál tou míraní,

i stolníci ze Sibiře, strážci zlaté řeky. Posilujte v dobré víře, doba žádá reky. Kamarádi ze všech pólů, trempíři a skvav. Zanechejte volejbolu, bijte na poplach. Spekulanti jako supy krouží nad kanionem. Vyklekují plány, kupí si ho dronem, betonem zalitý terén, provrtaný svah, spát jim nedá tunel jménem nový jižní tah. Pomoz nám veliký Manitu, ze všech prašivých bandit.

delegáti ze všech kempů nad údolím ticha, dba vše blaha rezidentů dali sobě spicha. Poté, co se nasytili uzenin a leč, janovický šerif Billy spustil první řeč. Ministerský karavan míchají cinklí karty, hrajou pokr o dálnici, lítaj miliardy v nestřeženým okamžiku stačí malej trik a karavany dostavníků pošlou pod medník.

ode všech prašinejch banditů. Čak trénuje nové blafy, mozek samý mozol, Skvav študují paragrafy, Billy drží dozor. V redakcích jsou nedočkaví, jak dopadne střet, jenž má změnit posázaví na dalších.

Betonáři v plné zbroji od Prahy po Sibiř. Už vidí, jak jim v poli roste první pilíř. Zatím dole u zátoky trape prstvo se hemží, na šerifův čeká pokyn, vyzbrojeno Benji, náhle spustí 200 trampů.

tak pěkně došel využití starý český zvyk. Místo kvéru nasaditi

tu jednou pojedete, vězte na závěr. Není zápas na to. V tom světě, který by byl fér, cenější než nějaký most a dlouhý majle cest. Zůstane však malebnost, odvaha a čest. Cenější než nějaký most a dlouhý majle.

0: Před malou chvíli bylo 8.
1: Kolik písní umíš? Tolikrát si člověkem.

tě děvče vezme, bude věčná škoda. Jestli mi tě děvče vezme,

čtveroživlů, děvčice si čtveroživlů ve mně. Čtveroživlů, děvčice si čtveroživlů ve mně.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. Zmrzliny, jo? Lateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again.

0: zatoužil jsem včera za kliku.
1: Vzít u nočního podniku
2: s balíčkem oběživa.
3: Hou, hou, s balíčkem oběživa.
0: Žízeň už na mě klečela.
1: Nebylo jistý docela,
2: že Lojza točí piva.
3: Hou, hou, že Lojza točí piva.
0: Ulípit maják ve štole,
1: židle obrácený na stole.
2: Jo, to byl smutný obraz.
3: Hou, hou, jo, to byl smutný obraz.
0: Tak před hospůdkou zavřenou,
1: s náladou rázem zkaženou,
2: řekl jsem si, to je podraz.
3: Hou, hou, řekl jsem si, to je podraz. A že jsem nejlepší a žádná dvojka, mistr světa, hvězda zločinu, vedoucí výčepu Alois Chvojka,
2: zapláče zatímco já prchnu počinu.
0: Ránu jsem dal pěstí mamutí
1: a skel ve okně křachnutí.
2: Rámusu dělalo fůru.
3: Hou, hou, Rámusu dělalo fůru.
0: Přes květináče schozený
1: a cáry záclon uzený
2: dělal jsem inventuru.

0: nade mnou na účtenku začal počítat. Tak to máme?
1: Pelargonie.
2: Stol.
1: Jedno okno, dvě.
2: Stěl.
1: Záclony pak tři.
2: Stál.
1: A jeden pražský výběr.

Hudba, s kterou nejdál do... dojdeš. Radio Folk.

Rádio Folk. Váš klidný prostor.

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis. Standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů a to již za 5 400 korun. Více na Škoda Auto.cz.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

na rádiu Folk posloucháte hodinu písní Ček z let 1980 až 1980.

jasů. Jak tam jeden od lopaty zapojil se do debaty, řekl to všechno jednou větou, že se schody nezametou. Byť by byly z mramoru, nikdy z dola nahoru. Nepřislíben debat.

Je to horší každým rokem, děda sedí před čedokem. Skládám pochod pohřební pro náš průmysl spotřební. Čemu jsou nám hmotné statky, když není čím utřít zadky? Jsi-li každý správným Čechem, ne papírem, ale mechem. V kapse pětku, v puse klejku, měl by si z nás radost švejku. Vždyť z lidových průpovídek říká se teď hlavně klídek, klídek, klídek.

nás. A tak se

Ještě že napadně ten šťastný nápad, dělají to jiný, tak kračte chápat. Promise me.

než bouře. Se bojí toho zvláštního kouře, co ohlašuje bludnou loď. A mají strach, když ji vidí houpat se na vlnách. Jenom se nesměj, je to tak. Jenomže já ho... Já znám... bludný vlak. Podívej, je to tvoje první... cesta, tak měl bys znát příběh rychlíku 30-50. Vlaku, který jednou ze stanice vyjel ven a prvním hradlem řádně ohlásil. Nedojel už do žádné stanice. A od té doby nejvíce bývá vidět na tratích jako je tato. A za noc si jako tahle. A kde jenom jedny kole je v té chvíli jsou. Tam vlaky i dva se nesnesou. Koukni na zrcátka, jak jsi splednul. To znamená, že už se bojíš. Svítí červená. Máme čas. Já to dopovím. Protože ještě o tom vím. Že tenhle bludný vlak nikdo to neřídí. Nemá strojů. Bez lidí. Představ si, že se semafory nevadí mu vůbec. Sám správnou výhybku si nahodí. Kudy chce ten 30.
50. A zmizí dřív, než začíš poplach udělat. Teď ti řeknu něco na konec. Ještě taková divná věc tu je. Totiž, když nějaký vlak snad se srazí, rychlíkem 30-50, tak ten bludný vlak tam pak nenajde. A jen trosky vagonu druhého vlaku rozházený u tratě. A svědků pár vždycky popíše nejdřív hrozný žár. Potom zvláštní zář kolem vlaku.

Na okénky žádná tvář. Prosím tě, tak už se netřes, přece nebudeš se bát. Víš, celý ten rychlík 30-50 je jenom vtip, který vyprávíme nejdříve každému cucákovi, co je u nás poprvé. A myslí si, že už všechno zná. To nám to uteklo, svítí zelená, tak jedem. A už se netvař v stech letách.

prsty ti omývaj, chytni je do ruky. Jezírka naplní, kaluže naprší, a pak se vsáknou do hlínu.

chytnu tě nepustím, nenajdeš uličku. V dlaních tě uválím malinkou kuličku. Budu tě kutálet a pak se strefím. Svrknu tě do důlku. Ten důlek jsem já.

vlakem usedly myšlenky. Klouzali po ledě, asi byl moc tenký. Někdo se převalí, tlačí ho můra. A pak se probudí. Ta můra jsem já.

0: pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej a připadáš si jako Titan League. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu. Ať jsou jací včat,

pleče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řecit hemže, víme, že chtělo by to struktu.

kolikrát jsem to už vzal, kolikrát na hambu šel, do pekla však nepřišel.

ten den, co vítr listí z města svál. Můj číp se vracel, jako by se bál.

0: Rádio Folk. Váš klidný prostor.
1: Lednové ráno bude šest, na oknech začaly mrazy kvést. Možná mám strach a zápal plic, kodě se

si hlavu do peřin, ráno co v ráně uvěří. Kde končí let, je pustá ves, mariánské schody do nebes.

schöne Frau aus Mariastock. Zvoní tu po nás, mrzlá zem, vítr nám clouvá vykýřem.

Ožeň se, bratře, ožeň se, ostatně je mi jedno s kým. Ožeň se, bratře, ožeň se, chci se zas opít šampaňským. To je teď celá moudrost moje, milovat věčnou vřavu boje, za noci vnikat do snů žen.

Bák narost, vínem si plašit z čela starost, svůj život rychle utratit, nic se nezískat, nic se nestratit. Ožeň se bratře, ožeň se, ostatně jim jedno s kým. Ožeň se bratře, ožeň se.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát,

0: celý svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klan. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.
1: Řeka měla barvu hlíny, kterou přinášela z hor, a jen pod večerním tichem vlak si houknul u závor. V zubech suchý stýblo trávy, který podzim pozlatil, já si válel kosti líný a o jedný holce sněl.

Pochybná čtvrť, v hospodě temný kout, místo co láká vandráky zasednout za oknem noc. Temná jak sama tma, přisedá cizinec.

slyšel svět a z jeho hlasu, ba i z těch málo věd, životu začal jsem závidět. Očima svýma přiková zrak můj, povídám věřit, čím dál je těžší, že na cestě poslední uslyším stůj a že mě někdo utěší.

0: A v tom se zvedne, do stolu vrazí nůž, povídá: jestli chceš žít, tak se bij. Obraz se rozplynul, jako když střelí kuš. Pingl mi hlásí, končíme, pij. Proč vám to vyprávím, vždyť to byl jenom sen. Tohle jsem slyšel, tamto si přidal. Ale ten nůž mám doposud, no a svůj život jen tak bych nedal.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Mlhy páravně, jara často sahá po hvězdách, záší knoty do temnoty.

Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

pěstci plují, koně se do mraku boří. Kam asi kráčí, špičky hor jsou jako ostrůvky v moři. Jeden děťátko drží

až ve světnici stanou, ruce na peřinku dají. Někdo se usměje, že venku nad dveřmi rampou chytají.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Já město znám, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrál.

svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

době, kdy jsem začal nový život, se objevily bolesti z ran, které jsem vám způsobil s

slávu, moc a prachy zažije za svýho života. Někdo holci musí počkat, až si umře, na obláčku si pak šepotá. Trpělivost přináší trny i růže, slušnost vyhodila ze sedla lež. Můžeš jí svlíknout třeba z hadí kůže, skočí na tě ráda, když to chceš.

podloubí pustý, kavárny hladový. Ani se neohlíd, nechal tě jít. Na krku křížek, kafe je medový.

Člověk si šplhá, stoupá jako kdysi, najednou ale překvapeně zjistí, že tady na tom vedchým laně visí a Bůh ví, kdo ho jistí, že každou chvíli

letí. Rezavá výzbroj, torna téměř prázdná, a tak se ptává trapný ozvěny, kde se v něm vzala drzost nehorázná, s kterou se pustil do stěny. Vylezu pod vrchol čtvrtohory, mrknu se dolů, propast staletí, sám sebe vidím mezi těmi tvory, zajetí času.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

díla bezrádného, krovinám až mysli nevěrné, od Dunaje k Hltavým, Baltu celého pěnám, krásohlasí z mužených Slovanů, kde se někdy ozýval, a i o něm měl již byv, k ourazu záští jazyk, a kdo se

lákali někdy ruky. Sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má. Otroky sám je otrok, sám svobody, kdo hodem svobodu znává, že ti každou ten, kdo do poutí má.

bezbrana. V záři žlutých svíček smutněje. A nikde ani smítko naděje. Ve skříně jsem ti vzal zlatý pektorál a kráčím tmavou chodbou bez zlosti.

0: První probuzení na moři?
1: První selfie s delfínem.
2: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

nevím, co se kdy jak stane.

Když to prasklo, dusil se ve své vlastní šťávě. Myslíš, že tě týrat chci, hned ho vzala na hůl. Lekl se a po chvilce uzavřel to hravě.

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

kterým se vinou zákopy. A já mám přátele jen z Haliče a Peště.

děje. Jsou písně, v kterých se nic nespívá. Jsou oči jak dva plný talíře bez naděje.

proč jste takový smutní? Sami řídíte běh věcí svých. Žena i děti jsou zdraví.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch the

vysaje, vysaje, vysaje, jinak ale celkem krysa je, krysa je, krysa je. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie. V noci se z něj stává bestie, chlastá mešní, žere hostie. Z části z hladu, z části ve zmatku, ve zmatku, ve zmatku, sežral i pár svatých ostatků, ostatků, ostatků. Jedno svaté ucho, svatou kos,

pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.

Na dlouhé chodbě zavrzaly kroky, jednoznačně chůze ženských bot. Dokážu si představit i ty boky a pozor, holka, teď tam bude schod. Po dlouhé chodbě se ty kroky blíží, moje dveře jsou jak magnety. A teď stojí, snad se nerozhlíží a pozor, ťuká, je to tvůj soused a ne ty.

se šepot, něco si ve dveřích šuškají. A ve mně co si vře tam někde ve spod a zazdí, hele, už se s ničím netají.

0: krátce po 16. hodině.
1: Radio Folk. Plavba na folkové vlně. We'll meet again. Don't know where.

opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak zvástit komu, prozradit, že díky

Pozval si mě včera na hlt vína, na večer důvěrností ve dvou snad. U dveří visí tvoje krinolína, přemýšlím, co by se všel.

jsme se pozdě k ránu rozloučili, okamžik zvolna s vínem vyprchal, že jsme v ten čas jeden druhým byli a nikdo nesnil, co by bylo dál.

stropu smutně zývá nedobytý džin. Skutečnost potrhlá dál márně hledá rán. Obrazy na stěnách, obrazy z pavučin. Za okny bez záclony, nezakrytá noc.

Trápě časem, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu. Svět se hemží, vodu kvasu v okrém.

lidem v sobě mír. Jak smečka vlků svobodní, najdem v sobě mír.

jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět, proč to dřív?

0: Hop na koště.
1: Hop na koště.
2: Hop na koště.
1: A pak teda.
0: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
1: oň.
0: Baba
1: oň.
0: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidi, to jsou ale dneska lidi. Baba ve

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

Mlčíme a ticho bolí, jen babka v kupé nepřestala plést. Jehlice cinká o jehlici, jak dva malí rytíři, co skřížili své zbraně, kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu.

nový bledě modrý šál. 3metrový bledě modrý šál. 4metrový bledě modrý šál. 100metrový bledě modrý šál. 1000metrový

novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se my tři společně setkáme. Nemusíš nás představovat, my se

Jo, stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Stejně jako když chodila se mnou. Tak jsem viděl tu tvou novou, moc si nepřeháněl. Takovouhle holku s novou by si těžko scháněl. Už se těším, až se mi při společně

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku a

jsou kopce snad. Jen výkřik času, co září bilbou, má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

Hybné hvězdy pečetily naší krásnou první noc na Titaniku.

líbily, u ohňů panoše si vyprávěli, blížila se noc u Kresenbrunnu.

byli, v zástupu zasvěcených vedli tě k úpatí mohyly. Devátý rok si zvláštní oběť žádal, byla Velká noc za slunovratu.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého...
1: Je kouzelné, když to nevadí v rytmu podzimním.
0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o

0: už je dnes.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. Budějících u soudu zas probíhá stání, určují tam dětskou otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal ocovství a usníval se lehce na otázku, jak splat.

Lhotě za pohřební mu zastavila hlídka, že šofér pod nabilí, ozvala se Vítka. Řidič svednul výkora k veře, to máte těžký, no tak stávat, hybaj, babi, dál prej.

Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak

Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.

Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.

všechno je tak a nebo jinak. Všechno je stejný dokola. Černá je bílá a bílá je černá.

moře u řeky, zkoušíme přejít vrcholky hor. Ještě se tančí, trochu se bojím, a čas mi říká, tak ho chupoj.

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

prsty si hrají a límečky dřou, vím, co se nají, už hladově řvou. Prsty si hrají a límečky dřou, tak

je to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat dožní. Sex je cesta do bran ráje, sex je cesta do bran pekla. Půlnoc, doba příhodná je, koukla na mě a pak řekla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele. Zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétaj naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěl. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde, a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát Jirko basket.

a brzdař tě honí, necítíš chlad, nohy tě nezebou, jen běžíš po střeše a chtěl bys být pod ní, píšťala řve a tunel před tebou. Tak co z toho mám, že znám celý státy, když nesmím na oči vlastního táty, když stromy rozkvetou.

už není žavý. Jsme řeka studený a stuhlý lávy. Je pozdě na skutky, který nás mrzí. Dnes už i pozdě, je dříve než brzy.

0: jsem si cvakl.
1: Ví, pane, si myslíte, že můžete zde ve voze si klidně bez cvaklé jízdenky být?
0: Ale já si vážně cvakl.

0: tak řekněte někdo něco.
1: Všichni, co ho viděli, tak mi okamžitě předloží jízdenku, ano? Vy se tam odsesvěte, pane, ano, a vy vedle něho už vůbec ne. No, ukažte mi paní tu dírku. A najednou je ticho, co? Píví, pane, tu nemáte to, co tu máte mít.
0: Ale jak to?
1: Píví, pane, tu máte něco jiného, než máte mít.

0: Ať je to v pořádku, kruci, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se, počkat, páne, vraťte se, páne, vraťte se. On zrychlil. No tak to je zaručený, na černo tě stívá, je to tak, omyl tu je vyloučený, dneska si na nebách náhodou clachta.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás, jako u starý...

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Tolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Yra. Rodina sedí v trávě, směje se a snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane. Z té nekonečné tíhy, z té nekonečné tíhy.

kráčet od někud někam. A je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil sud v jeji, ach sud v jeji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde.

0: Můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli. A je čas na poli sklízet. Podloubí Šternberského hradu u stěny a lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Poslyšte písničku, je podle práva o tom, co v životě

Netušili nezletilé, že je to jen léčka, tak přišli o to nejcennější, obral je o céčka. V budějících u soudu zas probíhá stání, určujou tam děcku otce, ten se však nebrání. Hrdě uznal, o co

Žižkově stuhla tuhle rázem krčma celá, když tam Lojza vykřikoval, že všechny oddělá. Na bébé pak výpověď už nedoznala změny, dodal jen, že oddělat chtěl zameškaný směny. Na krku nosil žiletku a chodil na diskošku, až do jinýho stavu přivedl povolnou božku. Táta na něj řval, ty nemáš rozumu, snad špetku, měl jsi na krku jen žiletku, tak teď

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Slyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, až se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen

setřu si jackpot z čela a vsadím do rulety, nás čekají jiný světy. Jak bys to nevěděla, stačí jen 300 mega a sny se uspokojí, jak malý kostky lega se celý vesmír spojí. Budu milionář bohatej, milionář ve vatě, milionář.

třicet, v ráji pod fíkovníkem, já chtěl bejt s bohatlíkem. A ty z bohatlice, číslo a další klapka, tu scénu vidím jasně, už kradu zlatý jabka, už budem

teď hledám dětský knížky o uctívačích Ginga, o džunglích od Kiplinga. Je lehký spadnout z výšky, když mapu kreslí Crusoe. Na kuchyňský lince nemelte s plnou pusou.

tak se chci promilovat kránu. Dneska mi asi omylem usedla touha.

že mám tak nízké cíle. A v průsečíku závrati, kde jak dvě řeky těla splynou, vše zlé se v dobré obrátí, něco jak

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

vzbouzení, slzička dojetí v základním kameni. Naděje k dobrotě vrchního pána, jemuž je pokorná,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out.

jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala.

na med nastrdí. Za pár let stačí pytlík keksu a kdokoliv, když potvrdí,

Radio Folk. Nic víc, nic míň.

Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá, a z bazénu křížkem vzhůru vzlétá lekla a kvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena.

se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží povelt nozem.

prostě běží a barví si vlasy. Jen na půdě občas, v truhle se starými dobrými časy.

probouzím se na gauči, polámaný rozlížím se kolem. Už je dávno den a ty jsi zase v práci, na stole čtu krátký dopis o tom, že mě stále ráda máš a že mi opět odpouštíš, i když přísahal jsem, že nebudu tvým bolem. Ale teď už je to jisté, bát se nemusíš, já s chlastem končím, přísahám už naposledy, vždyť mě, lásko, dobře znáš.

pořádný chlap, pořádný chlap. Tentokrát probouzím se na podlaze, sedíš vedle, hlavu v dlaních pláčeš. Zase podělal jsem všechno, ale teď už je to naposledy. Vím to, přece nebudu ti, lásko, lhát. Ta krvavá rána pod tvým okem moc mě mrzí, připomíná žrváče. Jenže nebyla to moje chyba, nesmíš důvod dávat k tomu, abych potrestal tě, přece nemůžeš si se mnou, lásko, takhle hrát.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

objevoval svět, až nová epocha

0: Radio Folk. Váš klidný prostor.
1: Tebe peklo, raj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka?

přijdeš, už jsme tě čekali, vítej. Vymodlené brány se otevírají, vítej.

Závist. A ti, co šíří mír, ti, co přejí všechno nejlepší, a ti, co jen závidí, věrní a taky nevěrní, všichni tu místo mají, tak tohle ten hotel.

proč zrovna já? Vždycky jsem žil slušně, jak mi řekli, že se má. Ale tohle já už znám, tohle tisíckrát jsem slyšel. Od nepaměti jsem tu vrátnej host i majitel. Jako teď i ty a všichni, co jsem za...

této hodině hrajeme na Rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: V této hodině hrajeme na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

Večer se má k ránu, jak záhněda ke křišťálu. Kouř váhá na kterou stranu a vítr jaký ornament na píšťalu. Král už je starý, líný a všeho sytý, po kapsách jablka, ve tváři podlitiny. Jestli ten další život bude jiný, jestli ten další život bude jiný. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění.

Potřička sedí v sedle hezky na široko, na zádech kuši, v kabelce nalíčené oko, všichni to vědí a král to jenom tuší, že narostené břicho zase zličtí, že klid a ticho zůstanou na bojišti, že každý, kdo vykouše se stenat, nakonec vzdá se, ač třeba nerad. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ, konec snění. A vzduchem do umdlení zní dokonavá věta, je konec představení, o konci světa je konec představ.

světlo a stín. Měsíc se naplnil a dolil stříbrem svým.

Nejsem první zbraň, že komu došel dech. Co jsem uměl, dneska každý druhý umí. Měl jsem kliku, často měl jsem pech.

se setmělo, tak je čas vyrazit, brácho. Vem to přes Vysočany, u pumpy s klukama kus řeči a kus sekaný. A potom Vršovice kolem Dělíčku, kam si chodil na fotbal. Pak do Karlína, do Myčky pod hotelem. Vaškovi dáš 20, by ti pořádně vzal kola. A pak kafe na tvým starým štaflu. A v noci kolem diskotéky u Výstaviště. A ve 4 ráno na nádraží. To přijíždí Berlín. Ale nezapomeň, dneska máš Rito tam nahoře. Tak si zhasni ceduly a holkám na dispečink nahlaš. 27, to balí.

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jestli pak vy lidičky, co na Plzeňsku bydlíte, víte, z čeho pochází to starý připodobnění. Kolika z vás řekl doma, tatínek či maminka, že chováš se jako Janek, zdrobněli na Janeček, Janeček. Začalo to tenkrát v roce 1870, 24. dubna, úplně nevinně. Tenkrát vyvězení v kartouzích najednou utekli, za bílýho dne tři vězni, dva se jménem Janeček,

neznáte. Janečky ti, když se do toho dali, kradli, vraždili, loupili, neměli žádný zábrany. Lidi seděli radši doma, nechodili na trhy, neriskovali nebezpečí, zapíchnou se cikánem Janečkem. Zanedlouho přijel z Prahy detektiv Tausenau, měl kufřík, cvikr, cylindr a za pasem mu visel skalp. Ze zločince, co chytil vlastním umem, vůbec se nebál, zapojil se do pátrání, všude vyslal četník

a byla tma. Měli jen jeden malej přehoz, aby zastavili chlad, a tý vlevo náhle jakýs předmět na zem spad. Její kabelka. Prokleli dvě kostnatý dámy, setmělej a zmrzlej sad, že musí zpátky pro ten krám, že prej přesky byly nový. V tom se zjevil cizí chlap a po kabel.